0: Traumtriggers, toxická vétr. Šababu. To je stýrna psychologii. Lepako.
1: Čau. This is Gus Plus Kalman. Tu Klausis Radio SVH